zelenom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene, nju ne plaše ove strašne ruke.